0: Ja si veru nemôžem stažovať. Aj dneska celé do obedy som sa vyvalúval. Na dereši. Nuž čo? Ležať sa tam neleží zle. Ale ty reči okolo toho... Že aby som vyzradil, ako sa mám. Reku na milú kedveš. Hned ma byli, že hovorím po nemecky. A vyzlikli ma dohola, tak.
1: Ani list ti nedali.
0: Figu mi dali.
1: Aspoň, že to.
0: Že aby som im vydal zápisky. Byli ma poholej, tak som im zápisky vydal.
2: Ty si im vydal zápisky?
0: Vydal. Ešte šťastný, že písať nevím.